Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Radio Kromě.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

i non diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Single X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osoba, který kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká, no a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoň a monstra.

0: statečná. Jsi moja věčná, půvabná slečná.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru, na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
3: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsou miliony důvodů, proč měl bych zůstat. A další miliony, proč měl bych jít.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně ne dobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.
0: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.
2: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutcích naší čisté mysli, strachu blaží před všemi zloději všech našich idejí.

ze známek, než má jménu básník šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a snění o šanci.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Ladíte vlny rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se v Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách rádia Kroměříž.
1: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech. Řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset

0: I nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa Ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pýtal jsem se listou stromou, ako dlho rastu. Vraj tak dlho, ako ľudia, ty tam a ja zastup.

0: Radio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022

0: Nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzoniér a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.
5: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých Mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech ve snímku Mimoni a monstra.

0: Radio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divokej byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus.
3: Jdeme na Hrady.
2: 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž. I can see you standing, honey.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny Rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má kožich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor, je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.
2: Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Seniori ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě.

0: Rádio Kroměříž.
1: Leto už máme prakticky v půlce, já vím, že se to jako úplně nedobře poslouchá, ale každopádně pokud byste například zahájili úklid nějakého sklepa a najdete starou pistoli, tak se to ještě jakoby pochopit dá. Řeč je o zbraňové amnestii, ale protitankový kanon nebo více než 64 kg výbušnin už naznačují opravdu důkladný úklid. Během půlroční zbraňové amnestie lidé odevzdali téměř 6 000 zbraní, přes 213 000 nábojů a také tisíce kusů munice. Mezi raritami se objevila miniaturní pistole Kolibry, pevnostní minomet i ostrá dělostřelecká mina nalezená v bytě. U žádné dosud prověřené zbraně nebyla prokázána souvislost s trestným činem. U několika desítek případů ale kontroly ještě pokračují. Amnestie tak ukázala, že některé domácnosti ukrývají víc než jen staré lyže a zavařeniny. Tak bacha na to, až budete uklízet sklep. Člověk nikdy neví, co tam po babičce nebo po dědečku vy najde, třeba minomet. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den přejeme.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Single X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí

Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, novinky a zajímavosti z našeho regionu přinášíme a tentokrát se spolu podíváme na silnice. Není rekordman jako rekordman. Jeden řidič kamionu zvládl za pouhých 5 dní ujet 6900 kilometrů, tedy v průměru 1380 kilometrů denně. To už spíš připomíná evropské turné než běžnou pracovní směnu, abych řekla, jenomže tady ta sranda končí, přátelé. Taková jízda znamená totiž porušování povinných přestávek a výrazně zvyšuje riziko mikrospánku, kor v těchto vedrech. Také se objevují pomalé reakce i bohužel tragické nehody. Policie a dopravní inspektoři proto během prázdnin chystají série kontrol zaměřených na kamiony a autobusy, a to včetně tachografů, technického stavu, přetížení nebo používání telefonu za volantem. Podle výsledků kontrol pravidla porušuje přibližně každý pátý profesionální řidič. Ale já bych řekla, ať už kamion nebo osobák, tady kor v těchto vedrech, klimatizace, neklimatizace, měli bychom být všichni opatrní. Tak jo, na silnicích kolama dolů, jak se říká, no a užívejte krásného dne, buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

Největší muzikálová událost na Moravě míří do Kroměříže. Oslavte konec prázdnin světovým muzikálem Mamma Mia v podání Městského divadla v Brně. Kompletní muzikál, živý orchestr a ikonické hity. U toho musíte být. Místa rychle mizí, tak neváhejte a pořiďte si vstupenky ještě dnes na kulturapodhvězdami.cz.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí, takže zhůru na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

0: Rádio Kroměříž.
1: Před námi je spousta plánů a my přinášíme výběr. Například super akce nejenom v Kroměříži, ale v Kroměříž chystá od 18. do 20. září novou městskou slavnost Kroměříž září, která zaplní velké náměstí i historické centrum hudbou, jídlem a pouličním uměním. V pátek program nabídne koncerty, večer vystoupení skupiny Divoký byl a od 21. hodiny noční pouliční umění v centru města. V sobotu návštěvníci ochutnají místní produkty, užijí si další pouliční program, filmové melodie a večerní laserovou show. V neděli slavnost pokračuje od 10 hodin v historickém centru a odpoledne přidá koncertní a pohádkový program na hlavní scéně. Takže pište do kalendáře 18. až 20. září.
2: Z Doumky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž a také novinky z Zlín. Tentokrát to nebude úplně příjemné, hlavně pro řidiče. Ve Zlíně pokračuje oprava silnice 1/49 a práce se přesunuly k supermarketu Terno v části Louky. Silničáři opraví zhruba 800 metrů dlouhý úsek, nejdříve tedy středové jízdní pruhy, potom krajní pruhy a přidají také opravu trolejbusové zastávky. Ve směru na Otrokovice provoz zůstane zachovaný v obou směrech, řidiči ale musí počítat s omezením při odbočení k supermarketu a při výjezdu od něj. Pozor, je třeba dbát také u železničního přejezdu, kde po dobu oprav nebude fungovat světelná signalizace a provoz budou řídit pracovníci stavby. Oprava má skončit nejpozději do konce července.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých Mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech. Ve snímku Mimoni a monstra.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindl X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte vlny rádia Kroměříž, tentokrát spolu zamíříme do lesa. Nečekaný přírodní návštěvník dokáže překvapit, zvlášť když má košich a pár set kilo a pohybuje se poblíž turistické trasy. Možná někteří ví, o čem mluvím. V lokalitě Horní Jasenko nedaleko Vsetína byl nahlášen možný výskyt medvěda hnědého. Pozorování zatím není potvrzené a mohlo dojít i k záměně s divokým prasetem. Radnice přesto doporučuje zvýšenou opatrnost a dané oblasti se raději vyhnout. Medvědi se Beskydech objevují dlouhodobě a tentokrát může jít o mladého jedince, který si hledá nový obrovský okrsek. Takže do lesa klidně ano, ale Méďovi tentokrát dopřejme trošku soukromí. Buďte s námi na vlnách Rádia Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
2: Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu. Zdravím vás ze zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.
4: Prošel jsem dveřmi, co včera tu nebyly, strachy jsem vykřikl.

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
1: Mirá.
0: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna Hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové.
0: Harley.
1: Xindl X.
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na Hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Radio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá, tak se snaž

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

co ti právě visí na víčkách, tahle chvíle a kafe v hrníčkách. Já a ty a naše spolu se ztrácíme, vždy jak v přesýpacích hodinách.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Pokud hledáte nějakou zábavu pro děti během prázdnin, tak je můžete vzít i na dopravní hřiště do Kroměříže. Děti mohou o prázdninách využít dopravní hřiště v Koperníkově ulici v Kroměříži na kolech, koloběžkách nebo bruslích a zkrátka si tam bezpečně vyzkouší dopravní značky, semafory i pohyb v provozu. Hřiště bude v provozu otevřené a zdarma každý den kromě soboty až do 31. srpna, samozřejmě jen za příznivého počasí. Takže zhůru, na kolo, na koloběžku a na dopravní hřiště něco se naučit a ještě se přitom zabavit. To je super nápad. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
3: Mirá,
2: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové,
2: Harley,
3: Xindle X,
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: away from you. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činesky. Zdravíme všechny posluchače Rádia Kroměříž.

0: Rokový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Milí posluchači Rádia Kroměříž a příznivci rokového žvance, máme tady další díl tohoto pořadu. Od mikrofonu vás zdravil Lupo. A dnes mám tady hosty, kteří přijeli opravdu z větší dálky od Dvora Králového.
2: Dvůr Králové, já bych řekl, že ta základna je ve Velichovkách. Lázně Velichovky.
1: Já jsem za to strašně rád a kapela má název David Pet. Je tady frontman téhle kapely David a bubeník Radek. Kluci, vítám vás v rokovém žvanci. Čau, čau.
2: Ahoj. Čau. Děkujeme za pozvání.
1: Kluci, to já moc krát děkuji, že jste vážili tu cestu a teď už bychom mohli požvanit o té první písnice, kterou dnešní rokový žvanec vlastně zahájíme. Pojďme to tady spolu rozproudit.
2: No, tak ta skladba se jmenuje Rád se vrátím a je to skladba, kterou jsme vlastně teďkon vydali poměrně nedávno, myslím, že to bylo v únoru nebo v březnu. My jsme už ji měli jako dlouho přetočenou, natočili jsme k ní, myslím si, že jako pěkný hudební videoklip. Za mě to bylo velice náročné, točení asi jako úplně nejtěžší. Já nechci moc jako prozrazovat, když tak se na to podívejte na YouTube potom, ale letíme tam s balónem a víc už neprozradím. A je to vlastně skladba, kterou už mám dlouhé roky jako složenou. Já nevím, 8 let to třeba mohlo jako ležet v šuplíku. A teprve teď to dozrálo, no, takže jsme to jako natočili. Je to asi nejtvrdší jako kytarová věc za tím, co máme. My nejsme jako úplně moc tvrdý, ale asi to bude, Radkovi, taková naše vlajková loď.
3: Jo, teď určitě.
2: My to hrajeme hrozně rádi, takže vždycky jako při této skladbě jako představujeme i kapelu. Klademe tam důraz na to, že jako milujeme, nebo že se nám líbí jako ta láska jako k té vlasti, kde jako tady žijeme v té zemi a tak. No.
3: Tak a je to vlastně písnička, kterou ty koncerty většinou začínáme. Jo, jsme hnedka,
2: jako že to jako odpálíme prostě jako tím, no, ona má takový docela, no, jako dobrý nástup, energický, takže jo.
1: A my si teď tu energii kapely David Pet a mých dnešních hostů Davida a Radka pustíme. Příjemný poslech, rád se vrátím.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Wow, tak tohle byla opravdu rádiová pecka, mám husinu a nejsou daleko od toho, kdy řeknu, z téhle písničky bude jednou hitovka, ale teď se vás, kluci, zeptám, kdy vlastně kapela David Pet vznikla?
3: No, ono to vzniklo všechno v roce 2015, kdy já jsem vlastně šel, nebo já jsem byl hodně jako ovlivněný jako svou sestrou, my jsme jako celá taková hudební rodina, jo, a ta mě jako inspirovala k tomu, že chci jako hudbu dělat. Takže jsem šel jako na konzervatoř, když už jsem se jako trošku naučil teda hrát, tak jako mě jako začalo bavit zkusit skládat vlastní věci a začít k tomu jako zpívat. No samozřejmě jezdil jsem jako autem jako všichni ostatní, takže jsem byl ovlivněný hodně tou českou scénou. Já mám hrozně rád jako opravdu velmi český písničky, no, takže taky. Jsem věděl, jo, no jasně. No. Takže bylo hned od začátku jasný, že chci dělat autorskou českou tvorbu. No a potom já jsem přestupoval jako na další konzervatoř, na konzervatoř Jaroslava Ješka.

0: A mám pro tebe takovou radu, já jsem říkal, jakou? Hraj a zpívej sám. Víš co, klavír, to se doprovodíš, jo, teď ty nikoho nepotřebuješ. Jo. No tak já jsem chvíli opravdu hrál jenom akusticky, jo. Když jsem šel do studia, tak jsem si vždycky jako nějaký hráče jako najal, ať už se jednalo o kytaru nebo basáka, potom dneska se plno věcí jako kliká, že jo, třeba bicí nebo nějaký ty efekty, ta elektronika a takhle. Takže jsem to řešil touhletou cestou, no a ale to neznamená, nebo neznamenalo to, že bych jako přestal hledat jako ty hudebníky, jo. Takže jsem je jako hledal, furt se to točilo, teď tady mám vedle sebe stálici už delší dobu, že jo, Ráďu.
1: Já jsem věrnej, jak dlouho?
0: A my jsme zjistili, že jsme i příbuzní. Takže on musí být věrný. Já jsem si vlastně jako našel jeho sestřenku.
2: Davide, teď ti do toho trošku skočím, protože o Radkovi vím, že je i metalový bubeník a hraje s tebou vlastně ten holčičí pobrok, mimochodem krásný holčičí pobrok, který se líbí, ale máš tam i Honzu Firka, který hraje v Melodious Date a to je opravdu světový metalový nářez a to už značí o tom, že si vybíráš opravdu ty nejlepší muzikanty.
0: Já nevím, mě asi prostě jako popáci nemají rádi, no. Se mnou hrají jenom tvrdý kluci.
1: Ne, ale já jsem jen posluchač metalu. Táhne mě to prostě víc do toho popu, hrát pop.
0: A já si jako...
1: Strašně mi to baví.
0: Já si myslím, že hudba je jenom jedna. Prostě, jo, dobrá, přesně, jo. Já si taky postrchnu rád tvrdou hudbu. Já miluju třeba Linkin Park, jo. Nebo mám rád Rammsteiny. Ale mám vedle toho rád i ty Coldplay, prostě, jako jo. Nebo Evanescence se mi líbí, jo. Nebo Adele, jo. To jsou všechno jako skvělý, jako interpreti, jo. Mě třeba nejvíc jako mrzelo, když se rozpadly Mandraže. Já měl hrozně rád Mandraže, mě to fakt jako bavilo a dokonce s náma hrál i nebo zaskakoval vlastně ten kytarista, který tam taky nahrával, myslím ty kytary, myslím některý, no. Takže jako my tam říkám, tam ty kapele u nás jako protočilo hodně lidí, kdo s náma jako hrál, no. Je to fajn, no.
2: Je to určitě fajn a je to stejné jako Vrásky štěstí, což je název další písničky od kapely David Pet, kterou si právě pouštíme. Příjemný poslech.

0: A je vidět, Davide, že měl hodně rád mandraže, protože tohle to zní jako mandraže. Máš šanci se dostat tam někde do těch vod pro ty jejich faninky, protože tohle to oni milují. Ale pojďme teď zabruslit do příběhu, životních příběhů muzikantských, nějakých tragikomických, jestli nějaký máš v rukávu.
1: Tak to máme přesně nejlepší tragikomický příběh a poměrně čerstvý, no. My jsme jeli na koncert předminulou sobotu do Tehova. To je u Říčany u Prahy, jestli znáš. Tak jsme jeli odehrát nějakou akci a už začínaly jako nějaký bouřky, počasí jako vypadalo jako špatně, jo, ale nakonec jsme říkali, bude to asi snad dobrý. No, chytli jsme kroupy brutální na dálnici, my jsme ještě koupili jako novou kapelní dodávku, víš, takže hnedka jako ta premiéra byla ta, že spadlo pár, no, velké množství těch kroup, že jo, a teď úplně fakt jako déšť, bouře, jo, na dálnici auta prostě zajížděl ke krajnici, jo, pár odvážlivců jako jelo dál, ale jinak jako všichni stáli. A my jsme přijeli teď na místo a my jsme tam měli být jako headlineři, jo. Tak my jsme tam nacovali tu dodávkou, to byl takový jako stán, jako víc, jako takový ten party stán, ale jako větší. Už jsme to všechno postavili a že začneme zvučit. A najednou, my jsme sledovali fakt jako pečlivě ten meteoradar, tu aplikaci, a teď z ničeho nic bleskově se tam prostě objevil ten červený mrak a uprostřed
2: červený
1: mrak, to je úplně červený, to je to nejsilnější, a když uprostřed máš to bílý, tak je to hnedka nad tou stupnicí, jo. A teď všechno úplně v tom největším. My jsme se objevili z celé České republiky úplně na tom nejbrutálnějším místě, kde to fakt jako bylo, jo. A teď se to spustilo, bouřka. Řeka vznikla na silnici prostě, jo. Tam pluly lavice, kroupy, jo. Větve polámaný prostě padaly. My ten stán jsme drželi vlastními těly, protože fakt to bylo úplně něco šílenýho. Zvukařovi všechno zmoklo, nám nástroje vznikly, pedalboardy, bicí, jo.
2: Já dám na vodu ještě pstet, jo.
1: Jo, takže my jsme se modlili a sušili.
0: No, to není moc smíchu.
1: A ta akce samozřejmě se nekonala. To je to nejvtipnější. Takže my jsme odjeli domů. Ještě tam, já jsem tam měl kamarádku, tak ta nás pozvala na čaj, aby jsme aspoň tam neměli marný výjezd. A jeli jsme domů, no, takže to se nám za, nebo mě vlastně, protože já jsem tam nejdýl v té kapele, já jsem to založil, my teď budeme mít i koncert vlastně 10 let v říjnu, to ještě zmíním, a za 10 let jsem jako nikdy nic takového nezažil teda, no.
0: Já za 40 let hraní vlastně tohle to zažil vícekrát a vždycky jsme to nějak dohráli.
1: No, tak to je šílený, no. Je to mazec, jako my jsme se domluvili, jako pořadatel se k nám zachoval velice slušně, protože že kdyby vznikly nějaké škody, že se nám to jako uhradí, tak jako naštěstí jako všechno vzniklo bez nějaké újmy, jo. Domluvili jsme se, že se ještě určitě do budoucna uvidíme, že nás tam jako chtějí, no, takže, ale asi až v příštím roce.
0: Ale my teď na Rádiu Kroměříž v rokovém žvanci uslyšíme další písničku kapely David Pet, která to bude teď.
1: No, teď je tam skladba Nezapomenu, která je strašně jako smutná a je úplně z jiného soudku než ty ostatní. To bude takovej šok malinko taky. To je úplně něco jiného, to je pianová skladba. Já bych ještě chtěl říct, než to ještě jako pustíš, že to je skladba, kterou jsem vlastně složil jako vzpomínku na svoji babičku, která vlastně teď, to bude nedávno 5 let, co nás opustila, kterou jsem měl jako velice rád, a skládal jsem to v ten moment, protože když ti odejde blízký člověk, tak seš jako plnej emocí samozřejmě, jo. Hodně intenzivní, no. Jestli to můžu věnovat teďko, tak bych byl moc rád.
3: Nikdy nezapomenu na tvůj úsměv, babičko. Nikdy nezapomenu, jak hladila si mé líčko.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Husina, to je opravdu slabý slovo, protože tahle písnička, a myslím si, že u ní žádné dívčí oko nezůstalo suché. Opravdu emotivní a pocitová, těžce pocitová věc. Tvá babička ti dopřála teď více a více faninek, protože na tohle chytíš dejakou. Teď se zeptám jinak, jste tady dva členové kapely David Pet, mý hosté rokového žvance, ale v kapele je vás víc, tak zkusme představit i ty zbylé členy.
2: Nás je pět, hrajeme ve složení. Já zpěv klavír, Ráďa bubeník, máme saxofon, basovou kytaru a elektrickou kytaru.
1: Jména teda kromě vás dvou tady nepadnou asi.
2: No tam se to pořád tak strašně mění. Ne, jako v současnosti tam hraje Pavel Skalický na kytaru, hraje tam na basu buď Honza Firek, anebo Peťa Kořínek vlastně. Ale když nejsou tihle dva, tak musíme prostě najít i případně jako dalšího, jo. A na saxofonu hraje můj bratr. No, tím ho zdravím samozřejmě, on by mě to vyčetl, no.
3: Tak čau, jo, ne, já tě taky zdravím.
2: No jo, ty, aby ses nepochlubil o své přítomnosti.
1: Jak jsme se bavili o tom, že muzika je dobrá a ta druhá, tak tohle to patří do té první kategorie, kdy muzika, vaše muzika je opravdu dobrá. Není to rock, není to metal, ale je opravdu fakt výborná a myslím si, že si nám jde nejen na Moravě, ale i všude u nás, i na Slovensku si myslím své fanoušky, a kdyby vám štěstí přál, což k tomu třeba hodně ještě faktoru, který k tomu musí přispět, abyste byli slavní, nebo tak nějak řečeno, ale cítím tady veliký potenciál toho, že budete něco jak mandraže.
2: Já bych ještě prostě potřeboval říct, že ty skladby, oni jsou třeba popově zaranžované, jo, ale vždycky, a Ráďa to může potvrdit, ty live koncerty hrajeme jednou tak tvrději, jo, takže jestli něco pop, tak když to vynásobíme, tak je z toho pop rock. A jestli je něco pop rock, tak když to vynásobíme, tak je z toho rock.
1: Možná je to i špatně, protože ty faninky určitě čekají to, co máte nahraný.
2: My vždycky musíme, my to řešíme ještě tak, že na základě toho, že my cítíme dle situace, jako co si ta situace vyžaduje, jo? Protože když tam jako máš třeba v obecenstvu víc, nevím, holek, dětí, chlapů, prostě rockerů, jo, tak to je samozřejmě jako důležitý aspekt, podle kterého se řídíme, jo.
3: A jinak třeba co se týče jakoby interpretace tyhle písničky, nezapomenu, pak má ještě David nějaký, tak zbytek kapely odchází z podia a David tam zůstává sám s klavírem.
2: Já to mám rád, jako při těch koncertech, když si jako můžu fakt vyhrát s těmi emocemi těch lidí.
4: Jsi jo? Extrovert nebo?
2: Jsem extrovert, určitě extrovert. K tomu se dostaneme ještě, my tady máme i písničku Introvert, ale to je teda až později. Ale já jsem rád, když vidím prostě smích, vidím pláč, vidím radost, vidím skákání, vidím smutek, a když se to prostě střídá, aby ty emoce byly silný, když to vidím a cítím, tak prostě to je hrozně silný moment, okamžik, a takový koncerty jsou za mě úplně ty nejlepší a nejsilnější.
3: Proč já nejsem ženská? Já tě
2: milovala.

chutě, do pusy trháš vatu a mě děláš chutě. Rok se s rokem sešel, atrakce jsou všude, mixery, řetízáky, matějská pouč bude. Matějská pouč bude.

koupil jsem. Horská dráha čeká na střelnici, mizí růže. Co je to za člověka? V pojídání burgerů právě soutěžíme, kdo jich sní nejvíc čase, tomu dva přikoupíme. Žetony zakoupil jsem, stánky procházím.

0: Milí posluchači, posloucháte rokový žvanec na vlnách Rádia Kroměříž a mými dnešními hosty jsou David a Radek z kapely David Pet. Než si pustíme další písničku, která má trošku zvláštní název Bursty na grilu, což u nás na Moravě se vlastně vždycky napíchne na nějaký klacík, na halousku, na cokoliv a opíká se to ne u vás v Čechách. Je to trochu jináč, vy si to dáváte na grill. Je to opravdu trochu zvláštní, ale teď jsem dostal opravdu chuť na ten burst na grillu, jestli chutná trochu jinak než ten náš klasický na klacíku.
1: To kdybych věděl, že bursty na grillu ti chutnají, tak jsem nějaký přivezl dneska. Ne, bursty na grillu jsou dobrý. My to máme vyzkoušený. Protože každý vždycky jako zná, jestli ten burst napíchne na klacek, že jo.
2: Jo.
1: Ale my je děláme zásadně na rozky.
0: Ale to je to sami, ne?
1: No, není.
2: To... Smáče vedle. Já jsem jenom chtěl říct, že ať se ta pinička jmenuje Busty na grillu, tak o bustech v té písnice není ani slovo.
1: To není vůbec pravda. To není pravda. Tak,
2: pravda.
1: Tak a co a ve slovce se tam zpívá?
2: Co se tam zpívá?
1: Busty na grillu.
2: A jo, vlastně od referentu to tam není.
1: Ne, je ta písnička, je opravdu hodně pohodová, jo, o partě lidí, kteří jako se jako sejdou a udělají si na sebe čas a teď tam probíhá ten chill prostě, jako jo, klídek. Něco jako mají činasky, pohoda, klídek a tabáček,
2: no,
1: chápeš, jo? My máme prostě taky pohoda a klídek a tabáček, ale s buštama na grilu. Chápeš?
0: Chápu to, ale sedím si na vedení, protože furt mi to vrtá v hlavě, proč my tady napichujeme na klacíky a vy si to dáváte na grill. Já si myslím, že od teďka už i na Moravě budou, aby nebyl ten rozdíl mezi Moravou a Čechama vlastně v tom myšlení jiné, tak na Moravě začnou grilovat bursty. A nebo vy si je začnete napichovat, jak my pralidi tady na Moravě, na klacík. Já vím, že tady na Moravě vznikly nějaké ty guláš festy a přenesli se to do Čech a teď se přenese vlastně od vás, že tam máte ty bustofesty k nám na Moravu.
1: Je to všude stejný.
0: Ovšem, pojďme si říct, že k téhle písnice existuje i videoklip, tak něco o tom požmaňme.
1: I k této skladbě jsme vlastně natočili hudební videoklip. Vzpomínáš, to bylo v Praze, v tom parku, na Parukářce.
2: A bylo 40 stupňů nad nulou.
1: Já jsem tam málem umřel. Já jsem málem měl fakt památník na Vítkově, jak je tam ten kůň, ne? Já jsem umřel vedle toho koně málem. Tam pralo slunce, ty tam štěvlala ta česká vlajka, víš co? Takže, ale to bylo náročné natáčení, jako fyzicky to bylo opravdu...
2: Protože když si vzpomínáš, jak jsme nosili všechny nástroje ze spoda až nahoru...
1: Teď se tam nedá dojet autem nikam, jo, no, takže jako masakr, no.
2: Takže jako já jsem měl jako chuť všechno to jako v půlce toho kopce zahodit, kam prdím na to, já už nebudu hrát.
1: No, ale jako výsledek, myslím, že se jako povedl, nám s tím jako pomáhal, ještě jako kamarád, že jo, tímto zdravím Magic Lepik, ahoj, ahoj, ten nám to taky jako hodně pomáhal zprostředkovat a jo, i tenhle ten klip můžete vidět a slyšet na YouTube.
0: Ale teď zvukový záznam zazní na vlnách Rádia Kroměříž v rokovém žvanci, takže jdeme na písničku Bursty na grilu, David Pet.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uhersko-Hradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Já jsem trochu takový dinosaurus, jak jsme se bavili, že používáte samply, tak já si nepamatuju za celou dobu těch 40 let, že bychom s některou kapelou použili nějaký sample nebo playback. Ovšem v dnešní době je to trochu jinak, používá se to a mám pocit, že už hraju v poslední kapele, která hraje ještě naživo. Ono se to nevyplácí, protože kolikrát nemůžu, nebo na druhý den a tak dále, ty hlasivky dostávají záhul a někdy to nevyjde. Lidi ti napíšou zkrátka sprostě, že ti to nejde, že už jsi starý a tak dále, ale chci se vyhnout tomu, abych do svého muzikantského důchodu dožil s živým zpěvem. Zkrátka, si lidi nadávají. Jsou tady kapely, teď narážím na jednu, které moje děti říkají, je to MP3, protože opravdu moc roku tady hráli na playback a lidi na ně chodili jak vstekli.
3: Mně se líbí, když členové kapely v té kapele zpívají jako vokál, jo, aby je to mnohem větší, je to živější, je to silnější. Když je to zaspívaný dobře, tak ta kapela potom jako víc vyniká nad těmi ostatními. Jo, jako mě nebaví jako muzikanta jenom všechno prostě pouštět, to umějí všichni, jo, ale dát tam to srdce a poslat ten vokál prostě naplno a čistě, takových kapel jako tady není tolik. Jako.
2: Já se teď musím zasmát, protože já taky čistě nikdy nezaspívám, protože jsou ještě navíc hluchý na jedno ucho, takže už to není ono, ale jsem strašně rád, když mi to vyjde a dávám to tam, že se doplazím k těm vrchním falzetům a zářvu jak Jirka Schellinger. Zkrátka mě to baví. Já jsem neslyšel, ale Radek tam k tomuto tématu vlastně ještě něco měl.
3: No, on se brání zpívat, protože on mě pořád prosí na kolena. Já už jsem ho donutil, aby si koupil i náhlavní mikrofon a má fakt jako super. Teď on dokonce i na akci chválil zvukář. Konečně bubeník, který má dobrý jako mikrofon. My milujeme Sennheisery totiž, takže my jako zpíváme nejradši na Sennheiser. A rád si ho koupil a když si ho konečně koupil a naučil se i zpívat některé písničky, tak teď jako zase jako protestuje, no. Takže já nevím, co s tím, profackovat možná, nebo...
4: Takže, no, nevím. Takže já myslím, že na ty vokály je výborný Milan, jako jeho bratr, ten tomu jako dodává hodně šťávy, co to. Já jenom tak jako můžu být zprostej. Přicmrdávám.
2: Já chtěl teď písknout, že řekneš konečně nějaký sprostý slovo. Vy nejste ještě rokeři, tady když přijedou ostraváci, tak to tady líce a já pískám. No nic to, vy jste trošku slušnější kapela, samozřejmě je to k dobru. Já to opravdu nechci nějak zlehčovat, vy jste opravdu kapela, ke které se vlastně ty sprostý slova ani nehodí. Vy jste pro mladý holky a tam byste měli být slušní. Zůstaňte slušní a já jako starý dinosaurus budu sprostý.
3: A je hrozně slušný. Já jako neodpustím nic. Já jsem opravdu na těch zkouškách, já to mám jako ve své režii a já vždycky chci, aby to bylo co nejlepší, protože já, pro mě ta hudba je to nejvíc, jo, a je důležité, aby jsme tam všichni odváděli kus práce.
4: No, to rozhodně.
3: Jo, poctivý práce, takže když potom jako se jedná, nevím, o 25 písniček, jo, tak kurník, už to hrajeme jako po několikátý, tak už by se z toho mohl do prdele naučit, jo. Takže jako ho jebu. Já už jsem teďkon vlastně sundal i pásek z kalhot, že jo, no, že vás jako tam...
4: Teď jsem to chtěl říct, já bych doporučil ještě posluchačům, aby si našli naši reelka, který tačíme tady s Davidem, popřípadě je tam toho kapela, a tam je vidět, jak tenhle pan frontman, jak je na nás zlej, jak nás šikanuje, jak nás řeže páskem.
3: Ale samozřejmě nikdo to nesmí brát osobně. Jedná se pouze o vtip, je to content, který má sloužit pouze pro pobavení. Takže přátelé, já opravdu nejsem žádný násilník, neposílejte na mě žádné nějaké výstrahy nebo něco, aby mě navštívila třeba nějaká záchranná složka nebo něco.
4: To ne, to vůbec, ale doporučuju se na ty videa podívat.
3: Jo, budeme rádi samozřejmě i za jakýkoliv odběr nebo sledování na sociálních sítích, ať už na Instagramu, Facebooku, TikToku, YouTube, najdete nás tam pod David Pet a tam najdete i veškeré vlastně aktuality, ať už ohledně koncertů nebo jakýchkoliv dalších informací.
2: Pojďme si teď pustit už další písničku, kterou kluci vybrali.
3: Útěky. Ten o nevěře. My máme dvě skladby o nevěře. Jednu ze strany pánů a tu druhou ze strany ženy. Útěky je, to je skladba, která je o nevěře ze strany mužů. Tak. Takže ať se vám to líbí.

0: milován.
1: Otázka na Davida teď vlastně, všiml jsem si, že zbyl i v nějakých soutěžích a o tom bychom mohli taky požvanit, protože ten rokový žvanec vlastně o tom to všem je.
2: Byl jsem Superstar celkem dvakrát, což je pěvecká soutěž, jo, tam je to hodně jako o tuhle soutěž zájem, je tam přes 10 000 jako účinkujících, jo, tak to mě jako nevyšlo prostě, jako bohužel, a já měl připravenou jenom českou písničku a chtěli jako po mně tam jako anglickou i českou a mě ta angličtina přece jenom jako neříkám, že jako nespívám nic anglicky, dneska už si zaspívám rád anglicky, ale tenkrát jsem neměl žádnou anglickou připravenou, tak oni to brali jako, že jsem přišel prostě nepřipravený, no. takže no tak jsem prostě, ale já jsem si říkal, že když jdu do Československa hledá Superstar, že jako ta čeština jako bude stačit na první výběrové kolo, jo, a případně bych se jako, v případě postupu bych jako se naučil nějakou anglickou, no. To tak se nestalo, no tak jsem jako nepostoupil, no. A teď jsem, to je možná 2 roky dozadu, 3 na nejvíc, jsem byl Československo má talent, jo. A to si myslím, že jako soutěž jako byla víc pro mě, tahleta, jo. Tam jsem se probojoval mezi 200 nejlepších, jsem se objevil vlastně na těch televizních obrazovkách a tam jsem šel ne jako zpěvák, ale jako interpret, kapela, prezentovat vlastní autorské věci. Takže to bylo jako dobrý, no. To na to raz vzpomínám, škoda, že jsem teda vypadl, no, ale... a teď jsem aktuálně ještě v jedné soutěži, a to je Hlas Česka, Moravy a Slezska, kde se mě podařilo postoupit z toho výběrového kola. Je to také v kategorii autorská tvorba a teďkon v září, tuším, že 26, je semifinálové kolo. Takže se připravuji a udělám maximum pro to, no, aby se mě podařilo opět postoupit.
3: Tak my samozřejmě kapela drží palce.
2: Já doufám, že mě v případě přijdeš podpořit, jako když budeš mít volno.
1: Já určitě toho volna moc nemám, ale posluchači rádi, jak kromě Říš, potažmo rokového žvance, tě doufám všichni podpoří, ale my si teď už pojďme pustit další skladbu kapely David Pet s názvem Introvert.
2: Je to tak, pojďme na to, ať se vám to líbí.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Já teď vařím kafe a vy uvádíte další skladbu, kterou si pustíme.
2: Další skladbu, kterou si pustíme, nese název Křižovatky, která je vlastně o pomocné ruce. Takže ta se vždycky hodí, že jo? Radku, ty hraješ hrozně rád i tu skladbu.
3: Strašně rád.
2: My totiž hrajeme i bez samplu a bez kliku, takže ona je opravdu taková jako čistá. Ale zároveň je taková i jako rocková, jako no, viď?
3: Je tam určitě...
2: Je to hodně o kytarách, no, tahle ta věc.
3: Ale tím, jak začíná, tak by nikdo neřekl, že se z ní potom stane.
2: Ona je taková, ona začíná něžně, ale jako vygraduje, no.

0: Přátelé, je tady ten poslední vstup dnešního rokového žvance, jelikož hodinka se nám rázně zkrátila a já musím mít dnešním hostům Davidovi a Radkovi z kapely David Pet poděkovat, jelikož vážili tu 350-kilometrovou cestu do kroměřížského rádia, za což jsem vám strašně moc vděčný, že jste přijali to pozvání, že jste přijeli, že jste byli ochotni vykládat a hlavně jste pustili úžasnou muziku, takže úžasnou muziku, na kterou vlastně zbalíte tady na Hradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku své faninky a možná i ty 4% fanoušky. Já k těm 4% nepatřím, já jsem úplný heterák, ale v každém případě do rockerské žákovské knížky vám píšu jedničku s hvězdičkou za to vykládání, za vyprávění, ale hlavně za tu muziku, kterou jsme tady dneska poslouchali. Je to perfektní a dnešním dnem se stávám vaším právoplatným fanouškem, takže jsem fanouškem kapely David Pet. Kluci, ještě jednou moc krát děkuji.
1: To je hezký, to je krásný. My chceme poděkovat určitě za pozvání, že jsme tady dneska mohli být s tebou ve studiu, že jsme mohli pro vás všechny posluchače Rádia Kroměříž vysílat. A doufám, že se vám hudba naše líbí a že se někdy někde uvidíme, uslyšíme. Ještě jednou díky moc a naviděnou někdy brzy.
0: Já být váma a teď ta příležitost vlastně ještě tady je připomenout vaše výročí.
1: Přesně tak, 10. výročí. Přátelé, je to tak, my máme velký výročí a to 10 let, David Pet, 10 let na scéně. Já bych vás moc rád všechny posluchače Rádia Kroměříž pozval na tuto velkou událost, která proběhne 24. října tohoto roku 2026 na Nové Americe u Jaroměře, kde to bude opravdu veliké, bude tam i více kapel, které s námi vystoupí, je tam hotel, je tam restaurace, program pro děti, můžete se zapojit i do soutěží, sledujte nás na Instagramu David Pet, na Facebooku, TikToku a všude možně, kde se dozvíte více informací a no určitě tam nechcete chybět, bude to fakt skvělý a moc nám tím uděláte radost.
2: Protože už se na to jako fakt dlouho chystáme, už jsme o tom mluvili už před rokem, že to prostě...
1: My jsme bohužel ten koncert měli přesunutý, který jako ze strany pořadatele teda, on měl proběhnout dřív, takže
2: no,
1: kdyby to vyšlo vlastně, tak teď už by nešlo vlastně se té akce zúčastnit. Takže teď už to vyjde na 100%. A 24. října se na vás všechny moc těšíme.
0: Kluci, ještě jednou moc krát děkuji a myslím si, že já a Rádio Kroměříž na té vaší výroční akci nebudeme chybět. A taky si myslím, že nějaké ty faninky z dosahu vln Rádia Kroměříž přijedou s náma. Takže těšíme se na tu akci a já už popřeju všem posluchačům jenom krásnou bezbolestnou noc a pustíme si písničku s názvem Vše, jak má být.
1: My se snažíme dělat samozřejmě jako hudbu pro všechna pohlaví. Jako. nejenom pro holky a děti.
2: Myslíš těch 69, to
1: ne, my děláme, no jasně, tylo, ne.
0: V každém případě jedna rada do života, ona muzika se dělá hlavně pro holky a za těma holkama pak přijdou kluci.
1: Tak já to přeformuluji. Tak holky, přijďte, doražte a můžete se sebou vzít i partnery samozřejmě.
0: A teď už po druhé uvedená písnička s názvem Vše, jak má být kapely David Pet. Čau, čau.
1: Naviděnou.
3: Usínám, má duše odchází někam tam, kde ještě láska bdí nevinná. Pohyby světa chcem přečkat konec léta. Trupivé večery a chladná

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Xindle X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších dvou ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Pověste

Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxaligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
4: How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Životním posláním bytostí druhu Mimoň je nalézt toho nejzlejšího zlouna široko daleko a sloužit mu až do roztrhání těla. Většinou toho jeho. Mimoni jsou totiž magnety na katastrofy všeho druhu, které končí špatně výhradně pro jejich okolí. S každým záporákem, kterého nešťastnou náhodou náhod připraví o život, se vynoří palčivá otázka, kde najít nějakého dalšího. Během jedné strastiplné výpravy za novým padouským pánem se ocitnou v Hollywoodu, kde svým neodolatelným stylem naruší probíhající natáčení nového filmu. Jeho režisér je naštěstí takový vizionář, že v Mimoních, kteří se mu vetřili před kameru, objeví velký potenciál. A Hollywoodu tím začíná žlutomodrá éra, která trvá do chvíle, než to Mimoni tradičně celé zvržou, zničí a pokazí. A přitom měli ty nejlepší úmysly. Chtěli natočit film s těmi nejstrašlivějšími monstry. Nevěděli však, že když před kameru pozvou monstra skutečná, mohl by to být problém nejen pro natáčení, ale i pro Hollywood, případně i pro celý svět, když je někdo včas nezastaví. Další dobrodružství žlutých mimoňů čeká na nejen malé diváky právě teď v kinech.
0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
2: Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hruď.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodských hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Flow Rider. Alexander, girl, I know what you like.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásky.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Také dnes máme pro vás připraveno pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Posluchárna plná studentů. Najednou se ozve dětský pláč. Maminka provinile s dítětem odchází. Zastaví profesor Engelberg a bere dítě do náruče. Dítě se utiší. Profesor s dítětem v náručí pokračuje v přednášce. Na jeho tónu nejde poznat, že chová dítě. Maminka se vrací na místo a pozorně poslouchá přednášku. U profesora Engelberga to není nic neobvyklého. Prosazuje myšlenku, že žena nemusí volit mezi mateřstvím a vzděláním. Svým studentkám umožňuje mít dítě vždy u sebe a dokonce matky mohou během přednášek kojit. Jeho přístup byl zdokumentován fotografií, která obletěla celý svět.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž opraví chodníky za téměř 11 milionů korun. Rekonstrukce hlavního vjezdu do nemocnice v Uherském Hradišti dočasně změní dopravu. A Berani zahájí přípravu na novou sezónu v srpnu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž zahájí opravy chodníků v ulici Kazimíra Rudého a Československé armády. Investice za téměř 11 milionů korun zahrne výměnu povrchů i úpravy navazujících úseků. Práce v ulici Kazimíra Rudého začne v polovině července, v ulici Československé armády pak v srpnu. Obě stavby by měly být dokončeny do konce letošního roku.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice zahájila rekonstrukci hlavního vjezdu do svého areálu. Práce jsou součástí projektu rozšíření vjezdu a modernizace parkovacího systému. Po dobu stavebních prací bude hlavní vjezd uzavřen a řidiči budou muset využít objízdnou trasu, která bude v areálu nemocnice přehledně označena. Změní se také režim výjezdu z nemocnice a dočasně bude opravena trasa pro pěší. Rekonstrukce má zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy v areálu. Stavební práce jsou naplánovány do konce letních prázdnin.
0: Zlínsko.
1: Poradna ve Zlíně pomáhá seniorům řešit každodenní problémy. Senioři ve Zlínském kraji mohou využít bezplatnou poradnu Krajské rady seniorů ve Zlíně. Ta pomáhá například s dávkami, dědictvím, sousedskými spory, zdravotními otázkami nebo orientací v úředních záležitostech. Vedle odborného poradenství nabízí poradna také lidskou podporu a prostor pro klidné probrání problémů. K dispozici jsou sociálně právní konzultace a preventivní programy zaměřené na bezpečnost seniorů a ochranu před podvodníky.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Beranů Zlín pokračují v letní přípravě a klub už zveřejnil program přípravných zápasů před novou sezónou Maxa ligy. První utkání se hrají 13. srpna proti slovinské Nitře. Zlínský tým chce v novém ročníku navázat na loňský úspěšný postup do finálových bojů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Uherskobrodský hřbitov čeká rozsáhlá obnova. A do Uherského Hradiště zamířila česká beach volejbalová špička.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město Kroměříž mění pravidla pro prodej pozemků. Kroměřížští zastupitelé schválili nové minimální ceny za prodej pozemků ve vlastnictví města. Dosavadní sazby platily od roku 2022 a podle vedení radnice už neodpovídaly aktuálním cenám na trhu. Nové ceny se budou lišit podle lokality a způsobu využití pozemku. Město si od změny slibuje efektivnější hospodaření se svým majetkem.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Starý hřbitov v Uherském Brodě projde významnou rekonstrukcí. První etapa obnovy jižní části areálu začne v srpnu. Součástí projektu bude nové kolumbárium, veřejné osvětlení, opěrné zdi, rozvody vody a dešťová kanalizace i výsadba zeleně. Město do obnovy investuje téměř 23 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Zlínská nemocnice otevřela zrekonstruovanou ubytovnu pro zaměstnance. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně po roce znovu otevřela zaměstnaneckou ubytovnu. Rekonstrukce vyšla na přibližně 33 milionů korun. Modernizovaný projekt nabízí 22 garzonier a 2 byty a má pomoci s náborem nových zdravotníků i dalších zaměstnanců. Nemocnice navíc plánuje obnovu dalších 2 ubytoven.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: V Uherském Hradišti se v rámci festivalu Slovácké léto představila česká beach volejbalová elita. Sportovní program nabídl účast olympioničky i vítěze Ligy mistrů a patřil k nejkvalitnějším obsazeným beach volejbalovým akcím letošního léta v regionu. Turnaj přilákal do centra města řadu fanoušků a stal se jedním z vrcholů sportovního programu festivalu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.